šlápnu vedle, později šlapával si vedle, zas. Brzy znova ještě moc krát si šlápnu vedle, tak se uč.